0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Test.

hit rádio Nord Music.

0: vaří jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Krásnou neděli, za chviličku 7. hodina, první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Před topnou sezónou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadují roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energii servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. Největší problémy byly na konci srpna, kdy porucha výrazně zkomplikovala provoz dálkových vlaků. Podobných závad zaznamenali dopravci v posledních dvou měsících hned několik. A pojďme také na sport. Vítězný comeback, legendární český MMA bojovník Carlos Vémola zvládl na obřím gala večeru Oktagonu na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt přes zhruba 59 tisíci fanoušky porazit o 11 let mladšího Frederika Vosgreneho. Soupeře drtivě ukončil ve druhém kole technickým knockoutem. Slaví také David Kozma, jenž nemilosrdně porazil Christiana Ekerlina. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Disc golf si dnes můžete vyzkoušet na zámku. V zámeckém parku v Libochovicích si můžete dnes tedy v neděli 27. září vyzkoušet sport zvaný disc golf. Přijít můžete od 10. do 14. hodiny, vše potřebné bude na místě a nezáleží na věku ani na zkušenostech. Disc golf si užijí děti, dospělí i seniori, vstup je zdarma.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
11: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, takhle ráno ojediněle i mlhy, během dne bude oblačnost od západu ubývat až do vyjasnění. Odpolední teploty opět příjemné, stejně jako včera, mezi 19 až 23 stupni Celsia.
14: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné, dobré ráno, 3 minutky po 7. S vámi Lea, taky tady udejchaný Filip. Proč to vám řeknu za chviličku? Každopádně doufám, že se vám dneska stává krásně. Už jsem tady s vámi. Tolik SMSek mi od vás včera chodilo, kam jsem se poděla, že jsem tu s vámi nebyla. Kamarádi, já jsem si odjela zaspívat do Olomouce, měla jsem tam strašně dlouho plánovanou akci, ale už je zase svět v pořádku. Lea Děnděši s vámi v éteru Hit Rádia. Takže spolu, co? Vstáváme, uděláme si to ráno krásný, plné skvělé muziky, úžasných hitů, třeba jako teď. Co takhle na start? Regan Bowman. Tak letí za vámi, hezké ráno.
14: Hit Radio North Music.

0: Krásné dobré ráno, neděle 27. září. Vůbec nevím, kdy se to stalo, že už je konec září. Prostě vůbec nevím. Každopádně se to děje, takže za chvilku říjen, listopad, prosinec a máme tady nový rok. To znamená, že třeba takový průměrný dospělý člověk má šanci 1:562, že potká právě dnes, třeba v neděli 27. září, opravdovou lásku. Online seznamky zvyšují šanci o 17% a třeba takový drink o dalších 16%. Neříkám, že se máte opít do němoty, ale prostě trošku takové té, jak se říká, tekuté odvahy, prostě funguje jako katalyzátor. A mě by zajímalo, Filipe, nebo kamarádi, mě by zajímalo, při jakých nejméně pravděpodobných situacích jste potkali nějakou svou lásku nebo ženu, muže, se kterou tam proběhla nějaká chemie, až mi z toho přeskočil hlas, pardon. Tak, aspoň vidíte, že to jede živě. Tak Filipe, jak je to u tebe?
1: No, já se takhle hlavně vzpomínám, že jsem nečekaně potkal jednou bývalou přítelkyni, už je to teda dlouho, bude to třeba 10 let, a byl jsem na dovolený v Egyptě takhle a tu holčinu, byť byla ze stejného města, který má 90 tisíc obyvatel, teda ano, z Ústí, tak jsem ji prostě jako neviděl třeba 5-6 let, jo, a to, že se tam hodně potkáš, a teď najednou na dovolený v Egyptě, že už jsem tam byl jako s jinou partnerkou a teď najednou jsme se jako potkali u večeře, tak to bylo jako takový jako zajímavý. A bylo pak jako těžký vlastně nekontaktovat toho člověka nějak, víš, jako, je to hustý, že jsme se potkali, protože pak by to způsobovalo problémy. Takže já jsem za, když někoho takového potkáte a je tam i ta chemie, tak to radši nechat být, pokud tady máte už oba někoho jiného, třeba i děti, než to zase jako rozdmíchat celý, ale třeba budou mít posluchači jiný názor, že to je zkrátka osud a že by se jako zatím mělo jít. Já si nechci radši dělat v životě problémy. Takže v Egyptě jsem potkal někoho, koho ve městě jsem nepotkal 5-6 let.
0: A to je hezký. Ježíš Mariano, tak ta moje pohádka asi furt trvá, protože my jsme se s mužem seznámili tak, že kamarádka potřebovala prostě pomoc pro svého známého, že potřebuje někoho, kdo by mu v maďarštině něco přeložil, a vzpomněla si na mě, tak mu na mě dala číslo, my jsme si zavolali, já mu pomohla, rok se mu odolávala a dneska jsme asi 3 roky spolu.
1: No, vidíš,
0: takový
1: to
0: jako zvláštní. Je to náročný, ale prostě taky to bylo takový zvláštní seznámení v okamžik, kdy člověk to vlastně nejméně čeká. Každopádně nás zajímají vaše příběhy. Napište nám je na 777-937-777. Při jakých nejméně pravděpodobných situacích jste potkali nějakou svou lásku, která třeba trvá do dneška, nebo je to nějaký příběh z minulosti. Těšíme se na to. A teď už Eva Farná. Hezké ráno. Yeah.

0: Kitlaroy Without You, hezké dobré ráno, 3 minutky po čtvrt na 8, s vámi Lea, před námi Alex Born, Alanis Morissette, spousty dalších skvělých hitů a taky ranní update. To jsou takové ty infošky, které prostě potřebujete vědět pro start vašeho týdne. Mezi tím nám stále furt píšete SMSky, kdy jsme po vás chtěli vědět, při jakých nejméně pravděpodobných situacích jste potkali nějakou svou lásku. Tak pište na 777-937-777 a pak se na to spolu podíváme. Hezké ráno.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: muzika pro start nového dne. Paráda, ale mě to moc nepomohlo. Já jsem se ještě neprobrala, tak to zkusíme ranním updatem s Filipem právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Tak krásné ráno, co tě možná probere, tak je cena chleba tady v té první zprávce, protože...
0: Zprávce,
2: protože to je přímo zprávka, jo?
0: Dobře.
2: Rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA, to je taková luxusní čtvrť. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává. Pozor, tady v Praze normálně 200 korun za chleba už, ale tenhle stojí 1300 korun v přepočtu a představ si, že to se tam na to stojí fronty a dokonce to jako nestíhají vyrábět, takže je to vyprodané každé ráno, třeba za půl hodiny už není chleba.
0: A v čem je jako unikátní?
2: No,
0: ze zlata?
2: No prostě je kváskový a prodává se ve čtvrti Soho 1300 korun.
0: Dobře, tak na pařížský taky ti prodají chleba třeba, já nevím, za 15
2: Louis Vuitton třeba. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni, jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit hluboko pod 4,5 sekundy. Rubikova kostka, tu já bych nikdy nesložil.
0: Je se to podařilo, když jsem byla malá, ale teď už je to takový
2: těžší. A kolik je to trvalo, tak týden, ale...
0: Strašně dlouho.
2: No, tak tady 6letá holčička za 4.
0: Čím víc stárneme, tím víc nám to nejde.
2: A když už jsme byli u čínských měst, tak tam zůstaneme. Tentokrát Leonko, město Shouguang v provincii Shantung, také po celé
0: Číně... Počkej, my tady máme nějakou lekci čínštiny, nebo co?
2: To je čínský speciál dneska ranního updateu.
0: Dobře, usívíš jako, puti mi na kule, jasně, na cuchatá.
2: Hele, já to zkrátím, mají tam zkrátka takové hlavní město zeleniny a hlídá jim tam tu sklizeň speciální AI robot, který prostě jako dokáže upozornit, co je potřeba změnit pro to, aby ta úroda byla co nejlepší. Takže skutečně roboti se dostávají už i takhle do zemědělství s AI.
0: A ten AI robot se jmenuje Ushimi Sako.
2: To se v Japonsku zase.
0: Hezké ráno, jdeme hrát radši další skvělou muziku. Ray Dalton.

0: I Will Love Again, Lara Fabian. Nevím, proč jsem řekla Fabien, ale Fabien, hezké dobré ráno, je ráno, tak nám to odpuste. Za 2:03 aktuální čas s vámi Lea, taky Filip. A pojďme si říct, k čemu se váže ten dnešní den. Krom toho, že kulaté narozeniny, konkrétně, já nechci říkat asi ten věk, protože u žen se to neříká, ale jo, ona vypadá stejně krásně a věk je jenom číslo. Moje kamarádka, úžasná zpěvačka, kolegyně Monča Absolonová má dneska 50. Vypadá nádherně krásně, jí to zpívá, takže Moničko, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, lásku, až tě uvidím, dám ti velkou pusu a pořádně tě obejmu. A aby toho nebylo málo, tak dneska jeden výmluv a to se vztahuje na tebe, Fildo, protože Filipek nám dneska do práce přijel trošku pozdě a já říkám, nebo skoro pozdě, vždycky jezdíš třeba 10 minut před vysíláním.
1: Ano.
0: Teď to bylo 10 vteřin před.
1: No ale teď mi teda řekni, teď jsem se teda trošku urazil, říkáš den výmluv, v čem já jsem se vymlouval. Já jsem celou dobu byl transparentní, že to možná nestihnu, protože jsem vyjel pozdě. Žádný ano. Nezvonil budík, jel vlak, nic jsem se nevymlouval.
0: Ale kdyby si chtěl, tak můžeš vyjet vlastně dřív. Ale nevyjel jsi dřív, no nechtělo ale se ti z té postýlky. Já vím, že ty říkáš vždycky pravdu, protože já tě znám,
1: přesně,
0: že jo. Jsi tady jako můj pokrevní bratr. Ale za mě je to prostě výmluva, protože kdyby člověk chtěl, tak vstane dřív, anebo kdyby člověk chtěl něco udělat, tak to udělá. A to mluvím k našim posluchačům, protože třeba i já u sebe pociťuju to, že když chci fakt něco udělat, tak to taky neudělám a vymlouvám se na to, že prostě proč to zrovna nemůžu teď v danou chvíli udělat. Tak prostě dneska máme den výmluv, tudíž to znamená, že dneska je všechno odpuštěno.
1: Jo.
0: To je dobrý, ne?
1: Dobrý, tak
0: odpuštím ti.
1: Dobrý, ale já už to opakovat už to nebudu, přijedu raději dříve. Přátelé, vyjeďte do té práce raději dřív, opravdu, ať nemusíte hledat ty výmluvy za prvý a za druhý, ať nemusíte spěchat na silnicích, je to nepříjemný, takže doufám, že vy máte pohodovou cestu a nespěcháte nikam.
0: A jaké nejčastější jsou ty vaše výmluvy? Napište nám to. Za chvilku se mrkneme i na ty vztahy, na ty vaše lásky a i na ty výmluvy. Tak hezké ráno.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: On air.
5: Online.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zájem o poutní cesty v Česku dlouhodobě roste a na trasy vyrážejí 100 000 lidí. Kromě věřících na nich poutníci hledají klid, odstup od technologií nebo prostor pro osobní změny. Na cesty se vydávají i pracovní kolektivy jako na team building. Rozvoj tuzemských tras ale brzdí nedostatek míst k přespání. České stezky přesto lákají hlavně na klidnou krajinu bez davů. Česko zaostává za doporučenou 90-denní rezervu Evropské unie a jeho zásoby ropy a paliv nyní stačí na zhruba 85,5 dne. Protože stát nemá k dispozici volné zásobníky a nákup paliv by vyšel na miliardy, řeší situaci výstavbou nových nádrží. Rozšiřování skladovacích kapacit tak v nejbližší době čeká například areál u Roudnice nad Labem. A pojďme také na sport. Čeští reprezentanti na úvod Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení 41-letý kapitán Luka Modrič. V 54. minutě srovnal Adam Karabec, ale v minutě 77. rozhodl střídající Marko Pašalič. Odpovědět ještě mohl střídající Matěj Radosta, ale jeho gólu předcházel Hložku v offside. Další zápas český nároďák čeká v úterý v Edenu proti hvězdné Anglii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na Lounském výstavišti už od pátku až do dneška probíhá výstava pro všechny tvořivé, řemesla a kreativita. Nakoupíte tady kreativní potřeby a materiály, naučíte se nové postupy a technologie. Připraveny budou nejen prodejní stánky, ale také řemeslné stánky a kreativní dílny. No a připraveny samozřejmě i kulturní program.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno, po ránu ojedinělé mlhy, během neoblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty odpoledne velice příjemné až 23 stupňů Celsia.
11: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré ráno, 4 minutky po osmé, my pokračujeme dál. Ranní hodinka za námi, 5 dalších před námi, tak to společně zvládneme. Vy, co jste v práci nebo musíte někde makat, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. A vy, co odpočíváte, tak tichá závist. Ani nevíte, jak já se těším, že budu mít takový ten prostor sama pro sebe, že se zavrtám do peřin, nevylezu, nebudu nic dělat, budu papat bramburky, čokolády, Coca-Coly, pouštět si nějaký takový ty melancholický filmy s podzimní náladou a prostě jenom budu. Když se mi tohle splní, to nevím. Kdo to můžete provozovat, dělat a zažíváte to, tak velká gratulace a opět tady s Filipem tiše závidíme. Každopádně teď jsme v práci, jsme s vámi v éteru Hit Rádia, jdeme hrát samou skvělou muziku, tak mějte báječný den a hezkou neděli.
11: Hit Radio North Music.

0: Shakira, Burna Boy, Die, Die, Die. Hezké dobré ráno. Začala nám sezóna kaštanů a mně se normálně, já se musím smát, protože mně se včera stalo něco, co se asi normálně běžně neděje. Já už jsem to tady Filipovi vyprávěla, protože přátelé, kamarádi, já jsem včera byla u Olomouce na zámku Chudobín, kde kamarád pořádal takovou velkou zahradní slavnost a byla to krásná akce. A já jsem potom, když jsem vlastně odcházela, tak jsem s jeho kolegou šla k autu, on mi pomáhal s kufrem a tam byl takový obrovitánský strom, prostě kaštanovník, jo? Nebo kaštanovník.
1: No kaštan, no.
0: Kaštan, ano. Prostě. Já si na to vzpomenu, ještě teď mě píchá v hlavě, protože jsem procházela pod tím stromem a najednou bum, prásk, dostala jsem do hlavy přímo tou kaštanovou koulí, tím obalem pichlavým. A ono to fakt jako bolelo, já jsem měla skoro slzy na krajíčku. Jenže jsem to brala i jako takové hezké znamení, že když jsem dostala kaštanem do hlavy, tak ten kaštan samozřejmě se mnou odjel do Prahy, mám ho tady v kabelce a nechám si ho pro štěstí.
1: No a já tady ještě jsem to dal do AI, jestli hrozí zranění po pádu kaštanu na hlavu, jsem dal a tam je, ano, při pádu kaštanu na hlavu hrozí zranění, ale ve většině případů se jedná o zranění lehká povrchová, u tebe to tady mělo jiný efekt.
0: No dostala jsem tady takhle přímo na hlavu, jako ze zhora.
1: Zraněna na hlavu teď, ale
0: jenže
1: jinak
0: ono
1: trošku.
0: To strašně jako píchlo, to prostě, že ono to má takové ty osny, ty trny.
1: Ano, to tady píšou taky, samozřejmě, že záleží na tom, jestli padá v osnaté zelené slupce. To byl tvůj případ.
0: Ještě jednou, že?
1: V osnaté zelené slupce.
0: Ano.
1: No, takže u tebe to nejsou lehká povrchová zranění, u tebe je to větší poranění hlavy, bych řekl.
0: Ne, jako asi to fakt bolelo, možná tam třeba byla nějaká kapička krve, já nevím, já mám docela dost vlasů. Každopádně se mi tohle v životě nikdy nestalo, ale na druhou stranu mi to přišlo strašně úsměvný, protože jsem fakt se začala smát. I ten kamarád a bylo to takový jako celý vtipný, takže kaštan odjel se mnou do Prahy, mám ho v kabelce, budu ho nosit pro štěstí. Já vím, jako, že kaštany se používají na kreativitu, že jo, hlavně u dětí, na zvířátka a tak, a teď je to období těch kaštanů, ale takovouhle příhodu prostě máš opravdu jednou za život.
1: Víš, co se stalo mně minule, co na mě spadlo? Ne na hlavu, ale na rameno ptačí trus. A to je, ten jsem si domů nevzal teda jako talisman, jo, ale přátelé, když náhodou někdy se vám to stane, tak k tomu prosím vás nečichejte, je to strašně kyselý takový.
0: Dejte vědět, fakt. Co divného se děje vám. Hezké ráno a my jdeme hrát.

0: David Kushner, Daylight, Hit Radio s vámi, krásné dobré ráno, 8 hodin 20 minut, to je aktuální čas, s vámi Lea Filip, tak doufám, že se nám a vám s námi vstává krásně a budeme skládat básně. Hezké dobré ráno. Jdeme se podívat na SMSky, které jste nám psali na 777-937-777. Jaké divnosti se dějí vám, protože já jsem tady vyprávěla o tom, jak mě včera na hlavu spadl kaštan. Tak co se děje vám, našim posluchačům? Píše tady Kačka, dobré ráno, Leonko, mně se též dějí různé divnoty. Chichichacha, to jak z té pohádky o šíleně smutné princezně. Ale v létě jsem seděla kousek od stromovky v Praze na zahrádce a seděla jsem pod stromem. A ano, taky na mě přistál ptačí trus. Ne, od veverky dokonce. To jsem ještě nezažila, já už neumím ani číst. Krásný den, Kačka. Tak Filipka tady nám potrusoval pták.
1: Já mám zkušenost jenom s ptákem, takže veverčí trus to tady ještě nebylo.
0: Tak veverčí trus jsme opravdu ještě neměli, takže děkujeme za zprávu. Pak nám tady posílá posluchač bez podpisu, nebo posluchačka, fotku, ahoj Leonko, jedno foto pro lepší náladu a poslala mi kaštan v takovém tom pichlavém obalu, jak jsem včera dostala tu ráno do hlavy, přímo i s těma bodlinkama a v tom jsou tři kaštany.
1: No a to se může, by tě spadly na hlavu takhle jako trojtej kaštan, co to mohlo způsobit. Jsi tady třeba dneska...
0: Bych si zahrála na popelku, ne?
1: Nemusela bys třeba ani tady vysílat dneska, kdyby tě spadly tři kaštany.
0: Ano, ona měla tři oříšky, tak já bych měla tři kaštany.
1: Tři kaštany pro Leonku.
0: Kdo může říct, že prostě dostal píchačku do hlavy? To je strašný. Takže ano, dějou se nám takovéhle věci. Děkujeme za zprávy. Přišlo jich tady samozřejmě spousta, nebo jak tady někdo šlápl do psího lejna a uklouzl a celý se tak jako rozplác, píše tady Jirka a spousty dalších skvělých zpráv. Děkujeme za vás, posíláme další muziku. J-Lo, Pitbull, což je pes, který nekouše, taky Lady Gaga, anebo Poetika za moment.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. V Anglii se znovu konala slavná soutěž v kutálení síra z kopce. Závodníci se vrhají dolů ze svahu za 8-librovým kolem síra. Letos bylo navíc pořádné vedro, takže podmínky byly ještě náročnější. Vítězem se stal nakonec německý youtuber Tom Kopke. Soutěž patří k nejbizárnějším britským tradicím a každoročně přitahuje davy diváků z celého světa. Britští záchranáři řešili opravdu neobvyklý případ. Našli totiž psa, který se sám ocitl v kajaku a mířil po vodě směrem k Norsku. Jak se zvíře do plavidla dostalo a proč se vydalo právě tímto směrem, nebylo úplně jasné. Naštěstí se ho podařilo bezpečně zachránit. Majitelé tak dostali zpátky svého psa, který už má za sebou pořádně dobrodružnou plavbu. No a jeden z kuriozních případů pojišťovny ukázal, jak moc psi reagují na televizní obrazovku. Pes totiž uviděl v televizi jiného psa, okamžitě se za ním rozběhl. Výsledkem byl náraz do obrazovky a její pád ze stojanu. Majitelé tak místo sledování televize řešili poškozený přístroj.

0: One Day in Your Life. Anastasia právě teď z Eteru Hit Rádia za 2 minutky 8:45. A důležitá infoška pro vás. Vzhledem k tomu, že jsem tu včera nebyla, dneska už je vše.
1: Dneska je vše v pořádku.
0: To jsem neřekla. Chtěla jsem říct všechno v pořádku, že už jsem tady s váma, Filip, taky. To znamená, že včera nebyla naše narozeninová ruleta. Tak dneska si ji dáme dvakrát a já prozradím, že tam je nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. A vlastně ten druhý zážitek je taky pro 2 osoby. Takže dneska uděláme třeba 4 lidem radost. Velkou.
1: A co tam bude? Je to překvapení, nebo to můžeme říct?
0: Tak já to rychle řeknu, jo?
1: Pojď to říct, dělej rychle.
0: Wellness pobytla sladovně a rozmanité pochoutky suši. Tak 800 937 937, jakmile uslyšíte výzvu, tak po 9. hodině volejte. A jakože jsem nic neřekla, jo?
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásnou neděli, minuta po deváté a další zprávy, vítejte u nich. Prsten vydávaný za stříbrný byl téměř celý z toxického kadmia. Dámská bunda překročila limit věčných chemikálií a více než 3000krát. Podobné zboží se k Evropanům dostává v miliardách malých balíčků, hlavně z Číny. Evropská unie proto mění pravidla. Internetová tržiště a zahraniční prodejci budou muset nově odpovídat za celní povinnost i za to, že dovážené zboží splňuje unijní pravidla. Dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu čeká demolice. Jejich odstřel se má uskutečnit mezi 12. a 16. říjnem. Rozřezávání a odklízení ocelových konstrukcí potrvá až do konce listopadu. Přesný den ani hodina zatím zveřejněny nebyly. Současná dvojice ocelových stožárů byla dokončena v roce 1976. Každý z nich měří 355 metrů, jsou tedy dokonce vyšší než Eiffelova věž, včetně antény. V době svého vzniku patřily k technicky mimořádným stavbám. A teď už pojďme také na fotbal. Španělští mistři světa otočili šlágr sobotního programu Ligy národů ve Wembley a v české skupině A3 zvítězili nad Anglií 3-2. La Rocha v repríze finále předloňského Eura natáhla rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů. Lucembursko potom vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2-1 v Bulharsku. Slováci v domácím prostředí přehráli Moldavsko 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Teplická botanická zahrada znovu vystavuje sklípkany. Těšit se můžete na přibližně 60 druhů sklípkanů z různých částí světa. Mezi největší atrakce bude patřit sklípkan největší, který patří mezi největší pavouky na světě. Jeho rozpětí nohou může dosahovat až 35 cm. Na dnešek je navíc připravena i komentovaná prohlídka.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Dnes se očekáváme polojasno až oblačno, maximální odpolední teploty příjemné, tak jako včera, až 23 stupňů Celsia.
14: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
15: Hezké dobré, teď už nedělní dopoledne, 4 minutky po 9. Pokračujeme dál. Před námi Imagine Dragons nebo taky Lost Frequencies a hlavně bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. A hádejte, co budeme dělat zítra touhle dobou. O tom za chviličku. Hit Radio.

0: Hezké dobré dopoledne, 9 hodin 9 minut. Já jsem se vás ptala, abyste hádali, co pak budeme dělat zítra touhle dobou. Filipe, napadá tě něco? My dva budeme v práci, to vím.
1: Zítra, no teď jsem právě se nad tím jako zamyslel, my dva budeme v práci tady.
0: Ale naši posluchači, většina z nich, budou spinkat.
1: No já doufám, že ne, že už na sedmičku si naladí budík, aby s náma tady byli do 12, respektive do 13 hodin a byli s Hitrádiem. Tak si nás vemte někam na výlet sebou klidně.
0: Že jo, my jako moderátoři vlastně prostě spinkat nebudeme, my i v pracovní svátky pracujeme, nebo ve státní svátky pracujeme, jsem to řekla samozřejmě úplně blbě. Každopádně my prostě makáme furt, že jo, ale normální lidi odpočívají. Svatý Václav, respektive jeho brácha Boleslav, bude spinkat nám, nadělil volné pondělí.
1: No? Snad tam bude Bolehlav.
0: Tomu já říkám patron. Na den české státnosti se hodí připomenout si, že jsme národ krásný a prastarý třeba. Ne? Naše dějiny začaly dlouho před rokem 1000 a pořád tu jsme, takže hrdost je prostě na místě. Chápeš?
1: Já teď jsem se právě zamyslel nad tím, co bych k tomu řekl. Já už spíš možná přemýšlím nad úterým, víš, kdy my budeme mít volno. Takže si užijte, přátelé, dnešek a zítřek. Lidé vlastně mají dnes takovou sobotu, že jo? Protože zítra ano. Volničko ještě. Tak si to užijte. Ale a to sluníčko venku, to je krásné.
0: Babí léto v plném proudu. A dokážeš si představit, že třeba bude středa a my budeme říkat, hele, už je čtvrtek, nebo tu už je pátek, jak budeme mít ty dny zase pomotaný.
1: Je to tak. Dělají nám v tom bordel, každopádně, přátelé, ještě jsme u toho svátku zítra. Myslete na to, že velké obchody na 200 metrů budou mít zavřeno, tak abyste se nevěděli, dali náhodou do obchoďáku.
0: Nakupte si dneska.
1: Nakupte si dneska, jděte zítra na výlet. Strubiny.
0: Masíčko, udělejte si prostě pohodičku. Dneska si nakupte a zítra pokud možno odpočívejte. A my vám k tomu budeme hrát. Jako teď, Bibi Rexa Faithless, New Religion. Tak jdeme na to, volume doprava a hezké dopoledne.

0: Pauly, Hit Radio s vámi, 2 minutky po 9:15. A teď je teda ten správný čas, abyste vytáčeli 800 937 937, protože budeme dělat radost někomu z vás. Kolo narozeninové rolety s Leou je zpátky, včera nebylo, dneska bude dvakrát, tak komu pak dáme nějaký nezapomenutelný zážitek? Prozradím, že tentokrát máme něco pro 2 osoby, kde si to užijete, romantika, jídlo, skvělý prostředí, příjemné s užitečným čerstvý vzduch, nějaká ta procházka a hlavně vy dva spolu, anebo s kámošem a taky kámoškou. A do toho samozřejmě někdo z vašeho okolí musí mít narozeniny, měl nebo bude mít, no tak volejte právě teď.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.

Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Nejdůležitější zprávy ze severu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Nord Music. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou. A chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo? Aha, tak asi nikoho, tak nová příležitost pro vás, 800 937 937, volejte právě teď, asi nám posluchačka nebo posluchač vypadl. Každopádně linka je aktuálně volná a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo?
1: Tady Milan, zdravím tě.
0: Milane, dobrý den, odkud voláme?
1: Voláme z Brna.
0: Z Brna, tam je krásně, že?
1: Ano, to je.
0: Milánku, kdo pak má ve vašem okolí narozeniny?
1: Sestra bude mít 1.50.
0: Dobře, 1. října.
1: Jo.
0: Tak jdeme rovnou na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 1. října, kdy vaše sestra, jak se jmenuje?
1: Alice.
0: Hadice?
1: Alice.
0: Jo, Alice, tak zdravíme Aličku. Zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu. Kolega se tady na mě směje z jejich narozenin. A na vás bude jednu z těch ukázek vybrat, ano? Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak jo,
1: ano.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Whitney Houston, I Will Always Love You. Chceme nebo ne?
1: Ano, to je ono.
0: No tak jo, tak bereme teda takhle na první dobrou. Milo, bereme?
1: Ano, bereme, bereme.
0: Dobře, tak já vás teď poprosím, že ten čas máte teď pro sebe, kdy můžete Aličce sdělit cokoliv máte na srdci. Pojďte na to.
1: Sestři, já tě mám hrozně rád. Doufám, že nám ty vztahy vydrží. Hodně zdraví a hodně štěstí.
0: To je krásný. Vy tam máte nějakou nápovědu, že jo?
1: Ne.
0: Ne?
1: No manželka tady sedí.
0: Manželka.
1: Ale...
0: A jak se jmenuje manželka? Zdravíme i manželku.
1: Marie.
0: Marie, tak zdravíme Marušku. Tak já doufám, že Alička to třeba slyšela, nebo jí to řeknete, a my tady máme i nezapomenutelný zážitek, což je pro 2 osoby a záleží, jestli pojedete vy s manželkou, nebo jestli to dáte sestře, tak je to harmonie v okamžiku a je to wellness pobyt na sladovně.
1: Jo, jo, jo, to je výborný.
0: Pohodový pobyt pro 2 v jedinečné atmosféře historického pivovaru. Užijete si to, je to v Černé Hoře, tak si uděláte takový hezký výlet, ať už vy nebo někdo z vašeho okolí. Tak nám hlavně vydržte na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher díky firmě na zážitky partnerovi nebo partner narozeninové rulety, ať víme, kam to taky poslat.
1: Ano, pojď tam.
0: Tak já vám posílám Whitney Houston a nezavěsit.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta za námi, ale druhá ještě před námi. Takže pro někoho z vás určitě to bude skvělá šance, dobře pozorně poslouchejte. Pakliže uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak zase to zlaté číslo 800 937 937.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Štěpánko, zob zdraví, Litoměřice.
7: A Krhut se přidává, hoj.
6: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
7: Přeježděný vztah 3.11.
6: Lístky najdete na ticketportal.cz.
7: Tak googli, kupuj a přijď.
8: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, když se přijmou, jen si duši nepořeš.

0: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh. Volné vstupy navazují na jarní pilotní projekt Ministerstva kultury, kdy se o nedělích bezplatně zpřístupňovala vybraná státní muzea a galerie. Projekt pokračuje i na podzim, každou první neděli v měsíci. Bezplatné návštěvy státních hradů a zámků plánuje ministerstvo také na příští rok. Česká veřejnost si podle Menzy začíná více uvědomovat význam podpory nadaných dětí. Přístup škol a učitelů se sice zlepšuje, podle organizace ale stále velmi pomalu. Většině českých škol se podle Menzy nedaří nadané děti včas rozpoznat ani dostatečně rozvíjet. Ve školním roce 2024-25 tvořili oficiálně evidovaní nadaní žáci jen 0,3% všech žáků základních škol. Menza proto upozorňuje na potřebu lepšího vzdělávání učitelů a včasného rozpoznávání talentovaných dětí. A pojďme také na sport. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Tehdy se na triumfu podílela i Strýcová, jež má nyní v Číně šanci hned v premiérové sezóně u týmu stát se první Češkou, která ženskou týmovou soutěž vyhraje jako hráčka i kapitánka. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Disc golf si dnes můžete vyzkoušet na zámku. V zámeckém parku v Libochovicích si můžete dnes, tedy v neděli 27. září, vyzkoušet sport zvaný disc golf. Přijít můžete od 10. do 14. hodiny, vše potřebné bude na místě a nezáleží na věku ani na zkušenostech. Disc golf si užijí děti, dospělí i seňoři, vstup je zdarma.
0: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne oblačnosti bude ubývat na jasno nebo skoro jasno. Odpolední maximální teploty se zastaví až na 23 stupních Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta s číslem 2 se bude roztáčet za několik málo okamžiků, tak dobře pozorně poslouchejte. Do té doby Miraj anebo Spice Girls, Wannabe, právě teď.
7: Hit

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Hezké dobré dopoledne, 9 minutek po desáté. Co takhle mít práci snů? Tu my s Filipem máme, protože my tuhle práci máme opravdu rádi. Rádio je láska, hudba je láska. Každopádně ale, co mít práci tlustých snů?
1: Co to znamená tlustých snů?
0: No představ si, že sedíš doma v klídečku na gauči, pochutnáváš si na pice. A jen za to, že si na ní pochutnáváš, tak dostaneš 22 000 korun denně.
1: Denně? A kolik bych jich musel spapat?
0: To já nevím, to tady nepíšou.
1: No i 3-4 bych si dal klidně za 22 000.
0: Já si myslím právě, že spousta lidí by takovou práci brala všema svými umaštěnými prsty od picového těsta. Tak co a jak pro to udělat? Stačí se přihlásit do teď vyhlášeného výběrového řízení na pozici ochutnavače pici jedné skotské společnosti. A tvým úkolem vlastně bude dávat firmě zpětnou vazbu a navrhovat nové recepty. A co musíš udělat? Jíst pizzu.
1: Tak to je ale nádherný.
0: Ale taky to, co sníš, tak musíš vydat. Tak třeba při tom chodí do fitka, tak vlastně nepřibereš ani kilo, ani gram.
1: Mně by to možná stačilo, jsi říkala 22 000 denně, třeba ale jenom 10 dní v měsíci, nemusel bych jíst každý den, že jo? Ale tak předpokládám, že víkendy jsou možná volný, že jo? To bychom se museli dočíst, tak to je pěkná práce.
0: Krásná práce. Já miluju pizzu. Jakou máš rád pizzu?
1: Já mám rád nejradši asi sírovou a poslední dobou tady jsem si oblíbil salámovou, kterou jsem dřív moc nemusel. Že to lehce pikantní je dobrý. Co ty, doufám, že ne Havaj.
0: Ne, Ježíš Maria, vůbec. Já miluju jenom zásadně salámovou a co nejvíc pikantní to jde.
1: No a nebo v jednoduchosti je krása, možná je taková ta margarita. Margarita
0: Fokáča.
1: Je ne ta nejklasičtější pizza bez salámu, jenom rajčatový základ sír. Teď nevím, jestli to je margarita, to je margarita, je ten drink zase. Tak tu mám taky rád. I margaritu, i margaritu.
0: Ať už je to margarita, margarita, nevím co ještě všechno, prostě pizzu milujem, že jo, o tom žádná. A co taky máme rádi, je skvělá muzika. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, anebo taky Sia a její Never Give Up. To nás čeká za moment, tak hezké dopoledne.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Milk Music 777-999-958. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety, protože někoho z vás opět máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Alča.
0: Alča, Alenko, odkud voláš?
1: Kousek od Brna, z Černé hory.
0: Kousek od Brna, z Černé hory. A jaké jsou plány na víkend a prodloužené volno?
1: No, tak vyrazíme, mám dvě dcery, tak vyrazíme na nějaký krátký výlet asi.
0: No tak to je super.
1: Do Boskovic. V Boskovicích jsou husí slavnosti, tak vyrazíme.
0: Babí léto v plném proudu. Každopádně nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak se to tak sešlo, že v pondělí 21. měla první dcera.
0: Ano.
1: 9. A druhá dcera bude mít v pátek 2. října 12.
0: Tak si vyber.
1: Tak pro Julinku, pro tu menší, 21.9.
0: 21.9. jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s tímto datumem, na tobě bude koho, nebo takhle, jakého interpreta si vybereš a podle tebe potom ten song zahrajeme. Pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet a všechno to jsou hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád v den narozenin tvojí mladší dcery Julinky. Jdeme na to?
1: Ano, ano, ano, můžeme.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Michael Jackson, Will You Be There?
1: Tak necháme určitě, má právě ráda Michael Jacksona dcera, takže
0: pak,
1: necháme.
0: Tak ježíš, tak jsme se takhle trefili na první dobrou, takhle rychle, dobře.
1: Ano, ano.
0: Tak teď je to na tobě, aby si mohla sdělit oběma dcerám samozřejmě, cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Takže přeju oběma, aby byly hlavně zdravé, šťastné a spokojené v celém životě a že je miluju.
0: To je krásný, to je krásný. Jaká bude oslava?
1: Oslavu plánujeme až příští týden takhle s rodinou, tak pohodička, upečeme nějaký společně, nějaký dva malý dortíky a předáme dárečky a bude to super.
0: Dobře, tak i ty dneska od firmy Na zážitky, což je partner naší narozeninové rulety, dostáváš něco pro dvě osoby, tak to bude asi těžký rozdělit. Každopádně no. Budete si holky muset udělat výlet do Prahy.
1: Ano.
0: Protože dvě osoby vyrazí na gastronomický zážitek do restaurace Miyabi a ochutnáte si japonské sushi.
1: Páni, tak to bude něco pro
0: různá degustace, všechny možné druhy, cokoliv tě napadne, užijete si to takhle ve dvou. Ať už třeba ty s partnerem, anebo holky pošleš, nebo to bude na tobě samozřejmě, tak gratulace veliká a samozřejmě Michaela Jacksona Will You Be There posíláme za tebou a taky nám vydrž na telefonu.
1: Ano, ano, vydrž.
0: Měj se krásně.
1: Děkuju, taky.
0: Neděli, ahoj.
1: Ahoj.

0: magický bagr?
1: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
0: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
3: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Dovolená letecky může být v příštích měsících dražší. Aerolinky po celém světě kvůli vysokým cenám paliva omezují některé méně výdělečné lety a zdražují letenky. Změny se týkají i českých cestujících. Smartwings upravují zimní letový řád a některá spojení z Prahy odloží až na jaro. Méně letů už plánují také velcí nízkonákladoví dopravci Ryanair a Wizz Air. Letenky z Prahy letos průměru zdražily zhruba o 10%. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníkům vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidáním do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to včera uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. Úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. A pojďme také na fotbal. Milan Baroš se definitivně rozloučil s fotbalovou kariérou. Na vyprodaném stadionu v Ostravě mu v exibičním zápase tleskalo více než 14 tisíc fanoušků. Na hřišti se vedle něj objevili například Petr Čech, Tomáš Rosický nebo Vladimír Šmicer, Jan Koller, Marek Jankulovský. Utkání skončilo vítězstvím reprezentačního výběru 11-9 a sám Baroš se blízkl 4 góly. 2 minuty před koncem pak přišlo symbolické rozloučení, čestné kolečko a špalír spoluhráčů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na Lounském výstavišti už od pátku až do dneška probíhá výstava pro všechny tvořivé, řemesla a kreativita. Nakoupíte tady kreativní potřeby a materiály, naučíte se nové postupy a technologie, připraveny budou nejen prodejní stánky, ale také řemeslné stánky a kreativní dílny, no a připraveny samozřejmě i kulturní program.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, během dne bude oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 23 stupních Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
12: 4 minutky po 11. hezké dobré nedělní dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Tak si napište, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, nebo koho byste chtěli pozdravit. Jen tak mu říct, že ho máte rádi. Prostě cokoliv, 60 minut jenom podle vás. Hity na přání k vaření startují právě teď.

to my hand. I heard from the heaven. Lady Gaga. 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin. Filipe, vidíš to? 11, 11, 11. Co to asi znamená? Něco no. hezkého si přejte, kamarádi. Každopádně přát si samozřejmě můžete skvělou muziku, protože hrajeme až do pravého poledne do 12 hodin jenom hity podle vás. SMSek chodí spousty, jdeme na to. Píše nám tady Péťa. Ahoj, Leontýnko. Ježiš, tak mi dlouho nikdo neřekl, to je jak z Adží duchové. Děkuju krásně. Ahoj, Leontýnko, prosím, zahraj nám Lionela Richieho All Night Long. Je to jedna z mých nejoblíbenějších písní. Potřebuju doma uklidit vlastně celý barák, taky garáž, zahradu a ještě k tomu udělat něco dobrého k jídlu. Když nám k tomu zahraješ náš oblíbený song, tady s mým manželem Jirkou, až mi z toho přeskočilo, tak nám uděláš velkou radost. A co dneska vaříme, to ještě nevíme. Díky moc a samozřejmě velké pozdraví všem posluchačům a tobě do rádia, seš super. Díky za zprávu a samozřejmě zahraju to s radostí, protože Lionel je i můj oblíbený interpret. Dokonce jsem na něm byla minulý rok a byl naprosto skvělý, když tady hrál a zpíval v pražské O2 aréně. Tak si ho dáme právě teď. A co bude dál, je na vás. 777 937 777. Pište si.

0: David Guetta, tedy Swim Stones and I, Gone, Gone, Gone. My pokračujeme dál, jdeme hrát hity na přání jenom podle vás. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám Tupeka, Changes, uděláš nám velkou radost, vaříme dneska boloňské špagety pro naše malé děti a možná upeču i nějaký ten koláč. Mějte se krásně, moc rádi tě posloucháme. Petra. No tak jo, Péťo, samozřejmě ráda zahraju, co bude dál je na vás. Pište si taky Taylor Swift pro Haničku a potom si dáme asi někoho z vás živě na telefonu.
1: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia Melt Music 777-999-958. Co se děje v Ústí? Co nového v Teplicích? Kam o víkendu na výlet a co se řeší na severu Čech? Poslouchej Hitradio Nord Music. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Next Summer, hity na přání k vaření, před námi Bloodhound Gang, Sofian Mešmeš, Léto s tebou, kdo jste to ještě neslyšeli, tak si to dejte a taky budou Sunrise Avenue a nebo si dáme píseň z filmu Divoké kočky. I takový tip, na co se dneska můžete mrknout, tak hezkou neděli.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hitrádio Nord Music. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i

0: si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: U kterých vás vítá Filip Lejček. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh. Volné vstupy navazují na jarní pilotní projekt Ministerstva kultury, kdy se o nedělích bezplatně zpřístupňovala vybraná státní muzea a galerie. Projekt pokračuje i na podzim každou první neděli v měsíci. Současná výše vstupného do Benátek je při boji s masovým cestovním ruchem nedostačující a měla by vzrůst. Tvrdí to tamní radní pro rozpočet a zdanění Michel Zuin. Z aktuálních 5 až 10 eur, tedy zhruba 120 až 240 korun, by se měl poplatek navýšit až na 30 eur, tedy zhruba 750 korun. Zároveň by se měly rozšířit dny, ve kterých se vstupné vybírá. A pojďme také na sport. Český útočník Tomáš Hertl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli doma ze San Jose 2-4. Čistým kontem se v sobotním nočním zápase útahu s Kolorádem blízkal brankář Karel Vejmelka. Mamut v Salt Lake City zvítězili brankami v první třetině 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Teplická botanická zahrada znovu vystavuje sklípkany. Těšit se můžete na přibližně 60 druhů sklípkanů z různých částí světa. Mezi největší atrakce bude patřit sklípkan největší, který patří mezi největší pavouky na světě. Jeho rozpětí nohou může dosahovat až 35 cm. Na dnešek je navíc připravena i komentovaná prohlídka.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
6: Neděle přinese opět parádní počasí, na většině území by mělo být jasno až polojasno a maximální odpolední teploty budou vybízet k krásným procházkám, bude totiž až 23 stupňů Celsia.
9: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: Krásné dobré, teď už odpoledne, 2 minutky popolední, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já vám k tomu budu hrát ještě poslední společná hodinka na Hit Radio, tak Linkin Park nebo Shakira a její Zoo právě teď. Hit Radio.

Linkin Park. Hezké odpoledne. 9 minutek po 12. Nechte si chutnat, přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte. Jak pak jsou otevřené obchody zítra na státní svátek 28. září? No, tak se jdeme na to podívat, protože se nám blíží první z podzimních státních svátků, Den české státnosti a také svátek svatého Václava 28. září, což je zítra. Tak většina z vás si přispinká, já svátek oslavím prací, takže budu tady s vámi v éteru Hitrádia. Tak letos připadá na pondělí, na zítřek a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musí mít velké obchody, pozor, zavřeno. Takže to znamená, že na rozdíl od loňského roku si tedy většina z vás prodloužila víkend a na tento den připadá právě svátek svatého Václava a obchody na 200 metrů budou mít všechny komplet zavřeno. Některé ale mohou sami od sebe svou otvírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den, tak si prosím vás všechno potřebné nakupte dneska a zítra, pokud možno, si užívejte volníčka. Já vám posílám další odpolední muziku, před námi Imagine Dragons a teď už Mel C, First Day of My Life, jsme Hit Radio. Hezké odpoledne.

0: Imagine Dragons, Enemy. Hit Radio stále s vámi, minutku po čtvrt na jednu. Před námi One Republic, Imani, anebo taky Sebastian s Barcelonou. Tohle všechno za moment, tak doufám, že se máte krásně, máte plná bříška, tak ještě kávu a nějaký dezert, ne?
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: nejdůležitější zprávy ze severu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Nord Music. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vysoká postava se údajně chlapům vyplácí. Říkají to opět jakýsi
1: vědci,
0: že prý my ženy pudově chceme především vysoké muže. Nevím, co je na tom pravdy, každopádně, když máme vedle sebe vysokého chlapa, tak se cítíme asi víc bezpečí. Takže ano, když máme vedle sebe prostě vyšší muže nebo takové ty urostlé chlapy, tak třeba já osobně se cítím daleko lépe. Každopádně nasvědčují tomu také analýzy seznamek a pak, že na velikosti nezáleží. Holky dávají dlouhánům přednost pro dlouhodobý vztah, dokonce i takové ty krátkodobé úlety, jak jsem zmiňovala, tvrdí to jakýsi vědci. Takže já nevím, no, pánové prťavci, můžete s tím nesouhlasit, můžete s tím bojovat vysokými podpatky, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete udělat. A abych celá změnila téma, tak já mám prosím vás ve svém okolí kamaráda, který je nezadaný, má 195 cm. Mrkněte se na můj Instagram Lea Giongiosi, tam to za chviličku šoupnu a třeba mu holky můžete napsat. A on mě asi zabije. Hezké odpoledne.

0: Nedělní odpoledne na Hit Radio v plném proudu. Já se bohužel s vámi budu muset pro dnešní den rozloučit. Bylo mi s vámi krásně, děkuji za vaši aktivitu, spousty SMSek, dobré nálady, pozitivní energie. V tomhle duchu budeme pokračovat i dál, protože po 13. hodině s vámi skvělá kolegyně Káťa Pechová, takže se máte na co těšit. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi, budeme rádi. A hlavně, užívejte si ten den tak, jak je vám libo. Mějte se krásně, ahoj!
1: Hit Radio Nord Music.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřely zdarma. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas nebo okruh. Česko čekají komunální a senátní volby. Už 9. a 10. října budou lidé rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a v 27 obvodech také o senátorech. Největší výběr kandidátů budou mít voliči v komunálních volbách, pokračuje mluvčí české.

0: statistického úřadu Jan Cízlar.
1: Více než 190 tisíc kandidátů a kandidátek, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních komunálních volbách v roce 2022. Historicky vůbec nejvyšší zájem o aktivní účast ve volbách byl v roce 2014, kdy o zastupitelské mandáty usilovalo téměř 233,5 tisíce kandidátů.
0: Pro senátní volby se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů, 120 mužů a 34 žen. Papež Lev XIV. Zahájil v sobotu večer v Lurdách další etapu své cesty po Francii a pomodlil se za to, aby Francie měla moudré a velkorysé vůdce, ochotné sloužit společnému dobru. V tomto poutním místě by se měl také vyjádřit k citlivé otázce sexuálního zneužívání v církvi. No a české tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové vedou nad ukrajinskými soupeřkami 1-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová, která porazila hladce ve dvou setech Angelínu Kalininovou. O druhý bod zabojuje Linda Nosková, která vyzve Elinu Svitolinovou.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Dneska polojasno až oblačno, během dne potom bude oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty příjemné 19 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po 13. s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě spousta fantastických hitů k vaší neděli. Už za chvilku jdou Robbie Williams, ale tohle jsou Divoký Bill a Plakala, tak jdem na to.

absolutní genius. Robbie Williams a She's the One. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Krásnou neděli vám všem a už je to tady. Už se topí. Ve spoustě měst po celém Česku se včera poprvé seplo ústřední vytápění. Neskutečný, už je to tady. Jo, dlouho to netrvalo, ale ano, sezóna objímání radiátorů nám konečně začala. Aspoň teda ve městech, protože na vesnicích nebo menších městečkách, kde mají klíče od kotlů výhradně spořiví muži a otcové, tam se většinou ještě čeká. Jo, tam dostanete pokyn, tak si vem ponožky, no to máš z toho, že chodíš bez bačkor, jo, tak si vem mikinu, ne asi, proč tady lítáš takhle polonahá? Ano, hele, kdo nezažil, neví, kdo zažil, tak právě teď mrzne. Každopádně, hele, pokud náhodou ještě čekáte, jo, tak buďte s námi. My jsme takový Hit Radiátor, jo? Vaše rádio. My vás zahrajem. Kate Ryan, Ela, právě

0: Fever Dream, to je Alex Warren v éteru Hitrádia. Říkám vám, o tomhle týpkovi ještě hodně uslyšíme. Jo, Alex Warren, který stojí mimo jiné za singlem Ordinary, který ho proslavil po celém světě. Mimochodem, pánové, doporučuji se jim inspirovat, aspoň trochu. Nejenom, že můžete svoji ženě napsat naprosto geniální song, který vás proslaví po celém světě. Můžete zkusit. Ale on třeba měl koncert, jo, a najednou jako hrál a u toho vytáhl telefon a pak se omluvil všem těm divákům, že se omluval, že mu píše jeho žena, že jí jenom odepíše. A u toho zvlád, ale prostě bavit lidi, zpívat, jo, a tak. A to je naprosto geniální. Nemusíte to dělat takhle před nějakým vyprodaným sálem, ale jenom svý paní odepište, jo. A uvidíte, co to bude za zázrak. Další talent douší už za chvíli, čeká nás Nico Santos, Eva Farna a Mirai nebo David Guetta.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

Niko Santos v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Dneska neděle a pro některé z vás druhá neděle ještě zítra, čeká nás státní svátek. Tak prosím vás, jenom pozor, je to ten typ svátku, kdy nenakoupíte ve velkém supermarketu. Jo, podle zákona je zavřeno v prodejnách nad 200 metrů čtverečních. Hele, já nevím, jak vy jste na tom s odhadem, jo? Já na tom moc dobře nejsem. To znamená, že pokud si nejste jistý, jak moc velký je váš obchod oblíbený, vemte dneska metr, jo, skočte si tam pro to nejnutnější a přeměřte si to, abyste se tam zítra neplahočili zbytečně. Další hity k tomu. Za chvilku s námi Anastasia. A právě teď Temper City a Self Aware.

0: kamarád v éteru Hit Rádio a přeju krásnou neděli. Krásné, doufám, že i u vás slunečné odpoledne, protože ano, babí léto je tu v plné síle, dokonce by s námi mělo vydržet poměrně dlouho. Takže ačkoliv na Sněžce první sníh, tak vypadá to, že jinak si ještě užijeme nějakou dobu hezký počasí. A to je samozřejmě co? To je skvělá zpráva. Jako to, že už za chvilku dorazí Cher, Hunter X nebo Činasky. Tak buďte s námi.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Not Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zítra si ve velkých obchodech.

0: Budech nenakoupíme, svátek svatého Václava, den české státnosti, patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít maloobchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Nehod na elektrokoloběžkách v Česku přibývá. Jen za první polovinu letošního roku při nich zemřeli 3 lidé. Jaká pravidla dodržovat pro bezpečnou jízdu, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
1: Jezdit při pravém okraji vozovky, pokud je na silnici vyznačen cyklovkruh, tak by ho měli užít. Nesmí jezdit ani vedle sebe, do 18 let je povinná ochranná přilba, nesmí jezdit pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
0: Povinnou výbavou koloběžky je bílá odrazka vepředu, oranžové z boku a červená vzadu. Americký prezident Donald Trump oznámil schválení nových norem pro spotřebu aut, které rozvolní tuto regulaci. Podle něj to povede ke zlevnění automobilů. Mírnější normy budou znamenat menší tlak na americké automobilky pro zavádění elektrických pohonů. No a jediný neporažený tým v hokejové extralize Třinec bude v dnešním pátém kole hájit vedení v tabulce na ledě Liberce. Oceláři ještě nestratili ani bod. Naproti tomu bílí tygři v novém ročníku vyhráli jediný z dosavadních 4 zápasů. A v tabulce jsou pod nimi pouze Olomouc a Vítkovice.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Dneska polojasno až oblačno, během dne bude potom oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 23, na horách kolem 14 a na Šumavě 17. Krásnou neděli, 2 minuty po 14. hodině, doufám, že si užíváte fantastický den, k tomu je tu Aneta Langerová.

0: East 17 dohrávají v éteru Hitrádia. Hezké odpoledne všem. A schválně, jo? Schválně, jestli se v tom najdete. Protože až polovina Čechů tají před partnerem, kolik opravdu bere. Prostě co je tvoje, to je moje, a co je moje, potom ti nic není. Jo, nějaký sojom, nesojom, hele vůbec. A pozor, prosím vás. Nejvíc peněz bokem totiž potřebují Češi a Češky na financování nevěry. A teď jako, a teď hele jo, náklady na hotely, to je jasný jo, telefony jo, drahý dárky, dovolený vydávaný za služební cesty, všechno spoliká 10 000. V průměru vás stojí paralelní poměr 2 500 měsíčně. To teď si to spočtěte, jak dlouho to trvá, no to je neskutečná částka. Tak já jenom jako takhle, jo, no, rozhodně se nehodlám stavit do nějaký morální polohy, ale vyplatí se to?
1: Let's go.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. A v pátek jsme dělali radost. Je to tak, kdo u toho byl, tak ví. Kdo u toho třeba nebyl, tak my jsme měli, kdo pak to zvoní, to víte, že jo, každé ráno jsme zvonili v éteru, no a vždycky jsme stáli před dveřmi někoho z vás s penězmi v ruce. A právě v pátek byla finálová částka. 50 tisíc korun. Jasmin s Míšou se vydali na speciální misi. Vysílali z auta. Bylo to celý dost napínavý, no a povedlo se. A Šárce jsme 50 tisíc dovezli v podstatě před bránu. A jak to tehdy znělo, pojďte si to připomenout.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já, ty to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
2: Jste nám měli takovou radou?
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební

Reddy Kirken a 1 plus 1. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, na Slovensko, když tak až v zimě. Jo, já vás nechci vůbec děsit, to vůbec ne, ale kdyby náhodou jste se plánovali vydat právě na Slovensko, počkala bych. Protože teď třeba se jednomu myslivci u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů na jednou. 26. To není málo, jo. Oni teďkon totiž medvědi, nebo tyhle šelmy, vyhledávají vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si zásoby před zimním spánkem. Logicky, že jo, naprosto chápu. No a právě proto se, protože v lesích mají málo přirozený potravy, tak se stahujou do polí a do blízkosti lidských obydlí a nechcete prostě potkat hladovýho medvěda. Jako já nevím, jak moc jste dobrodružní, ale myslím si, že tohle prostě nepotřebujete. Tak je nechme se najíst, jo, a až budou spát, tak se tam můžeme podívat. Abyste pak nemuseli spát někde třeba v autě, že jo. Roxette a Sleeping in my car právě teď do uší.

0: In My Head, Rehab v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne a krásnou neděli vám všem. Vy, co máte zítra volný den, tak doufám, že si uvědomujete, že je to pro vás vlastně teprve sobota a že si to patřičně užíváte za všechny ty, co musí být v práci. Jo, musíme to nějak vybalancovat prostě. Takže pokud teď odpočíváte, tak zkuste odpočívat dvakrát. Jo, aby se nám to nějak vyvážilo. A ať už máte nohy nahoře, anebo pracujete, tak ten nejlepší soundtrack k tomu za chvíli Damiano David, Poetika nebo Atomic Kitten.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
8: A Krhut se přidává, hoj.
7: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
8: Přeježděný vztah 3.11.
7: Lístky najdete na ticketportal.cz.
8: Tak googli, kupuj a přijď.
9: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, když si přijmout, jen si duši nepořeš.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vyjde Prahu na zhruba 42 milionů korun. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav areálu. Co všechno tam vznikne, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Cílem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního zařízení, včetně výměny povrchů atletického oválu a vnitřní travnaté plochy. Nově bude vybudován 4-metrový atletický ovál o šířce 8 drah. Nové technické sektory a také sektor pro vrch koulí.
1: Sportoviště tak bude splňovat podmínky i pro pořádání soutěží na mezinárodní úrovni. Od 1. ledna 2027 bude v Maďarsku zavedena nová 1% daň pro lidi s majetkem nad 1 miliardu forintů, tedy nad 67 milionů korun. V sobotu to oznámil premiér Péter Maďar s tím, že podmínky zdanění těch úplně nejbohatších lidí budou pravděpodobně ještě vyšší. No a české tenistky znovu vládnou světu. Ve finále poháru Billie Jean Kingové v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 a v týmové soutěži získali celkově 12. titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová smetla Angelinu Kalininovou a poté Linda Nosková rozhodla výhrou nad Elinou Svitolinovou ve dvou setech. Gratulujeme!
3: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: V noci nás čeká jasno nebo skoro jasno, ojediněle taky mlhy, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů a při uklidnění větru až 3 stupně. A zítra přes den většinou jasno, na severozápadě polojasno, ráno ojediněle.

mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. No tak velká gratulace našim tenistkám, jako máme radost, ale překvapený snad ani nejsme. Jsou totiž co nejlepší. Tak jsme opět celý svět nechali v slzách. My budeme slavit, tak tomu ty nejlepší hity. Tohle jsou Ella Henderson a Rudimental. Jdem na to.

0: nás cít.
1: Divoký byl a malovaní v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. Zásadní věci jsme si řekli. Teď je čas na tu úplně zbytečnou.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
1: V Texasu je nelegální vypít víc než 3 loky piva ve stoje. Musíte se u toho posadit. A? Tak proto je u nás v Česku takovej ráj. Tady je jedno, jestli stojíte nebo sedíte. Hlavně, že pijete.
2: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia 4:15. Přeju vám všem krásné odpoledne, doufám, že máte sluníčko a že si ho patřičně užíváte, jo? Aspoň tak jako vykouknout, ještě nazbírat vitamin D, než nám začne potom takový ten temný podzim. Víme, jak je to potom depresivní, jo? Tady to ale depresivní nebude, nebojte, máme ty nejlepší hity Eva Farná, Nelly a Kelly Rowland, taky Imagine Dragons. Unless you show me prostě to nejlepší pro vaše uši. Už za chvilku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia Melt Music 777-999-958. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.

Skvělá Eva Farná právě teď v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, prosím vás, máme tady poměrně závažné obvinění. Zpěvačka Beyoncé se údajně věnuje černé magii. Tvrdí to bubenice, která pro ní v minulosti pracovala. Ta teď žádá od soudu, aby zakázal 37-leté zpěvačce se k ní přibližovat na 100 jardů a jakkoliv ji kontaktovat. Prosím vás, teď co na ní všechno jako používala, jo? Tak údajně na ní vrhala mocná sexuální zaříkávání. Nevím moc, co si pod tím představit, a ještě odposlouchávala její telefon a hlídala její finance. Člověk by vůbec neřekl, že být bubeník je takhle rizikový povolání.

Tohle jsou Cure a Friday, I'm in love. Přeju krásné odpoledne z Hitrádia. Doufám, že máte hezkou neděli, jo, takovou pohodovou, ideálně. Vy, co nemáte, je to hrozný, ale já to říkám vždycky, jo, prostě vy, co pracujete i o víkendu, očividně to bez vás prostě nejde. A to je svým způsobem hezký pocit, že jo. No a navíc, k tomu ty úplně nejlepší hity. A že nekecám, za chvilku třeba Aerosmith, taky Mirai nebo Pink, tak buďte s námi.

0: tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zítra si ve velkých obchodech nenakoupíme. Svátek svatého Václava, den české státnosti, patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít malou obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Loni Češi odnesli do lékáren rekordních 770 tun léčiv, vytřídili téměř o 20 tun více než rok dříve. Část léčiv ale stále končí v běžném odpadu. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu proto připomíná projekt Nevyhazuj léky. Jak léky třídit, říká manažerka asociace Lenka Hýbl.
9: Stačí si zapamatovat tři kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit. Ideálně každého půl roku si projděte domácí lékárničku a nezapomeňte přitom ani na své rodiče nebo prarodiče. Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
8: Lékárna je pak zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Myslivci se u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů najednou. Na podzim před zimním spánkem vyhledávají tyto šelmy vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si energetické zásoby. Státní ochrana přírody už obyvatele varovala. No a český útočník Tomáš Hertl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli se San Jose 2-4. Čistým kontem se v sobotním zápase Utahu s Colorédem blízkl brankář Karel Vejmelka. Mamut v Salt Lake City zvítězili brankami v první třetině 2-0.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: V noci jasno nebo skoro jasno, ojediněle taky mlhy, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 stupně. Ráno nás čekají taky mlhy, jinak zítra většinou jasno, na severozápadě polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Hezké odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že máte krásnou neděli, k tomu jeleni.

0: But you're just a boy.
1: Tohle je Beyoncé v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No pozor, dámy, už to víme. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Tak pozor, jo. Velkolepý. Celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Tak když bude za co, tak klidně, že jo. 97% chce, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí. To mi dává smysl. O něco menší skupina pánů, 95%, uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problémů komunikovat a řešit svoje potřeby. No, taky hezký. Neméně důležitým aspektem je potom u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát. To je úplně krásný. Jen si říkám, že je fascinující, kolik různých názvů dokážeme vymyslet pro sexy.

0: Silence. The Sound of Silence, Disturbed a Cyrilův remix v éteru Hit Rádia. Krásné nedělní odpoledne všem, 16.16, něco si přejte. Dobrý, jo, hotovo? Výborně. Tak nesmíte samozřejmě říct nahlas, co jste si přáli, jo. Ale tak doufám, že zdraví, štěstí, taky hodně klidu a ideálně ty nejlepší songy k tomu, že jo. Co víc už potom chtít taky. Tak minimálně to poslední, o to se postarám. Za chvíli Anastasia, Chinasky a nebo Nico Santos, tak nikam nechoďte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

Nejdůležitější zprávy ze severu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Nord Music. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

Anastasia dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No a tak je zajímavé, tady máme, prosím vás, Češi jsou prý dvakrát bohatší než Slováci. Jakože dvakrát dokonce, jo. Neskutečný. Nějaký ekonom to teď údajně spočítal, hele, nevím, jo. Protože pokud víme, tak Babiš je Slovák a ten je dvakrát bohatší než všichni Češi dohromady, jo. A jestli se má průměrný Slovák nebabiš ještě o půlku hůř než my, tak tomu už skoro závidím. Protože v tom případě nemá skoro nic, no a nic mu totiž nechybí, že jo.

0: Ed Sheeran a Eyes Closed. Posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli, pro někoho sobotu, protože někteří z vás mají zítra ještě volno, pondělí, státní svátek. Jenom prosím vás, opakuju, velký obchody na 200 metrů budou zavřený. Pokud se ještě vydáváte do nákupáku, prosím vás, opatrně. Dávejte na sebe pozor, případně si vemte nějaký chrániče, helmu. Ono totiž, jakmile bývá zavřeno jeden den, tak je to strašně divoký, jo? Na sebe tam venku, prosím vás, dávejte pozor. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go. Do uší k tomu další hity čeká nás Miles Smith, Kabáti nebo Switch Disco.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosejček a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od soboty do Česka proudí teplý vzduch od jeho západu. Díky tomu budou teploty v nadcházejících dnech stoupat až k letním 25 stupňům Celsia a mělo by být i slunečno. Babí léto by mělo vydržet minimálně do příštího víkendu. Český Krumlov se chystá na festival vína. Jeho 14. ročník začne 2. října a až do 21. listopadu nabídne více než 25 zážitkových programů. Co všechno bude součástí akce, ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
7: Degustace, gastronomie, jazz, následovat budou tematické večery s českými i zahraničními víny, vinařskými osobnostmi a špičkovými šéfkuchaři. Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svobody a otevření prvních mladých vín.
6: Festival vína vyvrcholí v Českém Krumlově 21. listopadu zámeckou slavností vína. Slovenský premiér Robert Fico po roce a čtvrt opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Závazky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci, do které země vstoupila v roce 2004, ale Bratislava podle něj dodrží. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou ve 2 setech.
0: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: V noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 stupně. Ojediněle se mohou objevit mlhy, ty nás čekají i ráno, zítra většinou jasno, na severozápadě polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 a na horách kolem 16. Krásnou neděli, minuta po 5. hodině, doufám, že si užíváte, pokud máte volný den a pokud jste v práci, že to zvládáte. Já k tomu samozřejmě posílám další skvělý hity. Za chvilku Anna Naklep a Ale Farben. Teď jsou tu Last Good Night.

Anana Club a Ale Farben, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A kouřit nebo nekouřit? Takhle, pokud jste zpěvačka, tak je to často Sofiina volba. Jo, a třeba Adele, která je legendární zpěvačka, si teď veřejně povzdychla, že co jí doktoři cigára zakázali, tak není už její hlas to, co býval. Velmi špatná lekce pro všechny ostatní, dobře. A jediné pozitivum prý vidí v tom, že nemá žlutý prsty. No, tak si vyberte, že jo. Taky je teda napráskala, prosím vás, největší fabriku pop music. A možná vás to překvapí, jo. Kdo je tím, který nedá cigo z ruky, tak to je, prosím pěkně, Bruno Mars. Jo, prej kouří prakticky non-stop.

0: Bokáč a Solitér, posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásnou neděli, čtvrt na šest, a pro většinu z vás i ten výjimečný pocit, že nemusíte začít stresovat, že by bylo zítra pondělí. Ono sice je, ale většina lidí má pěkně volno, takže užíváme, jedeme, jako by byla sobota. Další hity douší za chvilku Melanie C, taky Alex Warren nebo Linkin Park.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, pravidelně nám nosíš do éteru zajímavosti ze světa zážitků, takže co to bude dneska?
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni. No, já jsem si říkal, že bych asi chtěl být první, kdo letos tady v éteru řekne to zakázané slovo.
2: Ne, ježiš, asi by.
3: Ale já mám k tomu důvod.
2: No, ty tě září.
3: Je to pro dobro všech.
2: No tak dobře, já tě to za náma.
3: Blížej se Vánoce.
2: No!
3: Ale vždycky se blížej Vánoce, prosím tě. Jenom teď je dobrý si na to vzpomenout, protože můžete ještě v klidu všechno naplánovat a třeba se jít podívat na Slevomat a zjistit, že teď jsou v mega slevě fotoprodukty. To jsou fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy z vlastních fotek. To jsou skvělý dárky prostě, hmatatelný vzpomínky.
2: A tak je fakt, že když si teď koupím fotoknihu, fotokalendář, začnu dávat dohromady ty všechny fotky, možná poprvé v životě nebudu mít nervy, že mi to nestihnou vytisknout a potom poslat.
3: No, přesně. Teď zase to slovo dlouho neuslyšíte v klidu, ale chtěl jsem to vytáhnout v zájmu pohody, protože ten klid, kdy na začátku prosince máte přichystanou většinu dárků, to musíte zažít.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Libera Melanisi s námi v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne a údajně jsme propadli podzimním dovoleným. Ale jo, hele, když se podíváte kolem sebe, všimli jste si, kolik známých vyráží k moři vždycky tak jako přesně září nebo říjen? Neuvěřitelný, dokonce fakt poptávka po zájezdech do teplých krajin je o třetinu vyšší než loni touhle dobou, takže jasně klasika, populární Egypt, Turecko, ale údajně se zajímáme taky o exotické destinace, jako Spojené arabské emiráty nebo Dominikánská republika. Ale tak je to fakt, no. Co by tady pak člověk dělal v té zimě, že jo? Jenom teda ty návraty, jo? Jak se vracíte do té zimy? To je strašně nepříjemný.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem.

0: Naprosto skvělej song, to je Natasha Bedingfield a Unwritten. Posloucháte Hit Radio. Blíží se nám 6. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek neděle. Pokud máte zítra volno, tak si přespěte. A pokud náhodou musíte vstávat i zítra, tak přeju, ať je to pravou nohou. Jo? Slyšíme se spolu i zítra v 10 hodin. No a za chvilku už třeba tohle. Takový návod, kdybyste nevěděli, jak na ten odpočinek. Mika, Gracie Abrams nebo Regan Boneman. Mějte se hezky, ahoj.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Samrdina, samrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zítra si ve velkých obchodech nenakoupíme. Svátek svatého Václava, den české státnosti, patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít malou obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Cestovní ruch je důležitou součástí české ekonomiky. Jeho význam připomene Světový den cestovního ruchu, který letos připadá na tuto neděli. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité odvětví dál rozvíjet.
9: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
8: Delší pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přináší větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. České tenistky znovu vládnou světu. Ve finále poháru Billie Jean Kingové v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 a v týmové soutěži získali celkově 12. titul a první od roku 2018. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude slunečno, většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 1000 metrech kolem 16.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
6: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život.
0: Pondělí až pátek v pravé poledne
1: na Hitrádiu. Nejdůležitější zprávy ze severu Čech.
0: S námi ti nic neuteče.
1: Zprávy od nás, pro nás. Hitrádio Nord Music.
0: Vysílej s námi
1: WhatsApp Hitrádia Nord Music 777 999 958. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.

0: co se děje v Ústí, co nového v Teplicích, kam po víkendu na výlet a co se řeší na severu Čech, poslouchej Hit Radio North Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Zítra mám

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
4: A Krhut se přidává, hoj.
3: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
4: Přeježděný vztah 3.11.
3: Lístky najdete na ticketportal.cz.
4: Tak googli, kupuj a přijď.
5: Yeah, yeah, yeah. Oh, dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu.

0: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naděje, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Not Music 777 999 958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.

0: Nejdůležitější zprávy ze severu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Co se děje v Ústí? Co nového v Teplicích? Kam po víkendu na výlet a co se řeší na severu Čech? Poslouchej Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Nord Music 777 999 958. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Radio.

0: Hit Radio North Music.
1: Let's get it started in

0: Rádio Nord Music.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Nord Music.